taký sám, svý konečky osedlám. A já sám, vědecký sám, svý konečky osedlám. Svý konečky okširuju svou panenku pomiluju. A já sám, vědecký sám, svý konečky osedlám.